Tá sé bh géisiir leis an chóisiir ceáil. Agus cé sin inna tá éáil deaghil an sin sé sé bháil sin ó líon éáil deaghil an seáirde agus dena í deamada an chóisiir ceáil. Cóisiir a tairí a ghnail. Photohouse, fangam glinnin sif a chairdi cynbag jas yn sio cyrim chiol ias a agrw yn sian y garig hwhaill agus bys a tasar dwi lehenni i siacht di chyn i sio carwla jeg da fi lwnesa bei Louise mal caion ta special da ddar noi yn y pwy bwy elyn Louise, Michelle mal cahi fasta yn chrych agus ogi o celahar Bei ogiw celahar o'n fasta agus nelni chronin bai si insin ar stetia Derek Hickey Liam Flanagan cwyfin o fasta was it sio? Na'r ias bai si'n gajas cwyfin o faril fasta bai si'n gajas carig hwhal a chyrdi si'n leitio fes yn chodiachta ag lehni i siacht yn carwledig da fi lwnesa agus ma ta samag o fgal ta efyrin sio fyr ma diva nodio harta si Dá sé hín, hácht náid, trí i cair. Se náid a hárta sé, dá sé hín, a hácht náid, a trí i cair. Sén, bori fer, ma chrístaí an dá hácht sulas a mullan ffarm gomail átsa a nhú a dhéarar. Gabriel a géisad linn trinón a nhú fásta. Agus é, Gabriel, chok ma adla dá hácht drach ta insin. A hanyú a chairdse, ta maja cwertu PC cáil a wul bointa chynial an chacht aga. Leis an yirian, leis an... La solus bidger agus dar noi muja fanart leis an oru greinje nís muja trinona gulior PC amsihe agivse se chynna fein sio cyn baga damse ma hen nís loiche agus na granar ta skele na greinje ma skelan in sio agus ima bota ma skelan ekel in sio mura skart a ta sio ogum in eist ma fanyo gul ad leis an album Chasing the Sun Gneiste hamod leis an chin seo, seo cyn bydd grwfialta ydw'r cha. Agus mwyd i geisio ar leis an grwbi cael Nova. Agus, piece o'n album Chasing the Sunset, seo Redwood. Lads, caig i moha.

0: Tá sé an seachtaló ganú dear daon an tríú le dé go bhílónasa bhór géad fáteisteach chaid cruúlan le an teir arté radio na gailteachta. Se mu sé dúsí goáin agus pe me líbanna séidir segus a hotaló leis an glár nead na fuisio gin neart ceil órán agus rudíile chamá le chuachchain ar an glár ar maididin mar bhíns go hinúil agus pe me lí be anniu agus an máireach a súlam go méisi banán fannacht lín inseo ar arté radio na gailteachta agus cloisiúid John Bell Er bolím byl klosimuť íma krúri a hén čeršta ladies agus Patrick Conley agus fúdín mear agus kúďba ele ar nú agus beid a šetsa da ládar a chrsa škeil chamá kén agus tjóru men tjólusin ar fát chýb er bolím byl gach salan jenom adi gá ele tjóru mať a náj šís er na šumrý nú ychtan čo agus ešte mulešna príf škeil to nášunta edir nášunta chamá lina kena gweil tohta ta šiečinás a kúri máchanis e kóti válíš chotín
1: Grumahadda Josigs, gmanni diri bermaiden. Fogro an tánaste Simon Harris plánú niuv le déle le kamaléri in isa skjúra ergeid sa tír sa. Sa hain chéd wedi wula rialtas ykur plán gun chinol sa y vaim. Chéad a gyúd Amerika kútiv 9 miliúni hir dollar go halach Michael Ryan as a leachtu gan dén chláru rúchas a wása i dín pishti vieg etilon go chud Eirlín in a hétópe os kín 6 milión ochin. Mar iv kéad kigi 6 dine ilog sa tín pishti a harla achar gyar hish gan etilon aidi san air a mi marta gavíla san aidig. Hog ben chéle Michael Ryan, Nisha Connelly Ryan, cos sivilta an ai an cholacht dinta etilon Boeing. Heis tríchead cairach a sé dyna lwg fe marachie i dim pysdífi i getilon rogwyd, rofil gus a hochteg agus rofil gus a nidig. Tá pobl Clacton yn Essex y Sasna gael y fota le fahawchan yn siniwf le corbwy chiapur Nigel Farage. Daire an fesir Nigel Farage i'r chianere an 40 Reform UK as a chyd cwrm i fi siacate eis fysrwch an y fawn fwy hi'n tŵs chwg filiwn pwnt o ffyrsia. Dŵrt Farage i gnaam gwrgwchwr si slond o'r persanta y ffyrsia an terigid agos nach niorna se teda esbalwch. Príf sgelt yn y gweldach dyn eisiau tas hyt yn iarhyr, dŵrt yn tîr harjyn gordi siws y fel cwlan, gwrdio sgela gymau bwyl nyn gordi nis fecal i'r rhaid yn ein gaelu fe, mae'r chydig o flenw polinach dy y ta siolta ag yng ngordi siach hwnna. Tá sé tú chéile fis ag bord banisteocht a scoil náisiúnta an tuairín méla dengin gur bí gráin in iarta as bailin na hán a tá cepaí in na príomhaid an uair is scoil. Príf sgélta an deisgirt. Tá léachtúr san anad cearta déna in olsgol na hér an gailin doch dúr méh ó rúrk. Hei seachan í dhéna er a rialta san sí vedi rá anad mahaid a chus bespara hógal ar láv rí áurdu cennichi eigentí. Dúrt in beholí mara cuivín ó flanúra gur bein mehal mór tárala a hannig le chéle i ní a chára le nígín go jelfaní er a lai do húrt slán er srána fihunaí. Príbskilt an tuisgirt, ta ní smu eilif na mar vidi af hana ir fanyl i reyne, gwar buntaste ak

0: chios oig yn canys fawr yr rhawn yn chyslan nhw barn yn y warbach o dyna broch chi tri cwgdig da do hyniag agos gach na ffim yn yr ymwy gynded ymwy rhan tri bi ffwr clan yng Nghael yn canys fawr yr clon yr le cwli nhw an do y cerdig da do tri dig agos yr un y cair ffwr yn sian chyslan yn canys fawr yr wolf tôn cwg y doig le do a hochdig agos chyn awel gydi heis gydi chwnnw me gan hyniag
1: Statugeistocht leire sinir. Bailo yori agus rugiad fáce ege glár ar maidin bai mishe aileen ni chohan libanish gamaisha caru heish ije. Well, an wakashib oru na greine iné. Bishab aganin skamalach an áchachai taasam ach chonik meg ra slua ma bari le chéle ag an ócaid a dagar cuman real tóliachta na gáileve e mohan na trá trannún iné. Is niek muge il heidir ish gudji fihin le chawel ha kujan nach veke il heidir iríof iríst. Achir iri sinir anio bai criniu chin bliana chóhal ilan na heidin ar bond ag thús na mísa se hagan agus. Glóor aibri John Takushin le cúpla mí i brianu ar heil na nilanach agus an tauchui at hanaan gan na hilan. Laura muj fin meid a chanichlan cín sa taidi sin. Chumale sin bai club rochiachta chos cuan ag rochiacht estu na ngal go gaile plihim muj e sin freshin. Agus cárta nu siupadorachta siolta ag cuman trachtala na gaileve ag gofartiach le cárle carach na gaileve agus cór Conde na gaileve cosmuj ní smúfuí sin agus e sin is ní bhachasat cerdeile bhachain idir seo agus caru heis ije ach freisin tá dúsin chuib ar maidin tá leabhar cuige cuige choiste forbartha rosmuc le tuairte maithin riviera an chláid mar sin tá míle fáilte rúb a bheith deangualain amar bith i réan chláid má tá aon scéal nó teachtarach ar bith a gcuirún seo de dinis na bealaí teagmhála
2: Fui brálin cluistel web Náid a hocht a hín a hocht, sé sé, cúig a cúig a dó dó. Nú seo teig sa cúig a hín a cúig a cúig a trí, agus tín cinta RNAG a churib da hachtaracht. Sfeidil a trí fosta chuid ag iri siníor ag RT.ki. Agus eis na sé chonde, seo teig ag 8-9 hocht a hocht, agus cúir RNAG rib da hachtaracht.
1: Tugad dín diachlóg agí le bheith glúchar le cristeach ar a dúsin ar maidin. Srí bliana ó hin dáilte an rialtas an polisí agus plán gníomhíochta go na hilán ar chósta na héidin ar nilán bheo. Tá obair mhór dúnta le cúpla mí ag chóháil ilán na héidin, agriocht a bhreanín samach go na hilán ar a bhil daoine i marach dar go bónaros tá thartar trícha acu sinam. Si de breanú ar phobal na nilán, an sílata acu fi láir agus an tauchaí a tá náhóp. Tá an príomhaimnach mári i bhuaileán tá sí lom ar a bhón ar maidin, ceach éhú túháire?
3: Come on, Eileen, come on, Gormil Mahat.
1: Tug a lore against in Shaw Awada, ach, meanahum a doos care to be our bonagi la couple me.
3: Well, so he, Honnich Shaw Lake Mahas, Tamaja Hira Cantares, Madulon, Tarilan, Agus, the Lord Tanya Bon, Nitated Brata leader is on Enisha Bale, on Swarini. A gála rinnt tæta óliðt í jöma en að kúti sjá agus na tíni sí kært að verð svo verðt að múið tífísa tæta er dús brennu stói er bólasi að kefa ræði leis hann ekki sér að tæreis treyf sér um hófur agus út að við rúti málgum að er dús ég myndi gera brennu stakku gríninn syngu vekk að múið kefa ræði leis maður jál Stoi, vi myndi gira fersin ar reyti leik heim a dó vel sér tjátt hún kín og garit agus multi í jöma að vach kynnal tjátt leis og hví vekkum ilan í gus átri hori erna heilan na dúlan so tjinn pís að vana gus tjinn en ég sinna nú það brónar hann maður út til tjinn
1: Nú, kunjart að vara
3: en tjinn vi myndi gira Brennu er tagljórkansi að kosta sí marachtala agus kolortmarsin svo síl beginnur alta að ta fænja leblíant að fada agus rúfur aðein gér heim maður að kosta sí marachtala er mórhýr gráða um kosta sí marachtala er nýlan nýs árða að hlýst nýlan vaga til vakansi marúl fínu sér og sem sæður kært

0: seánaiste hagann a maihan seo na a heigse nahála. Mar sin goleir a luchlasí hin na condé a gal gomáid agus mud a gaiga chéo a thu a le san ná lethir. Tóis an lé inniu go dtí na dúéis sin na tugam daomhairéis ihe láisiín de bhirt an astan na cuairte agus béle tróna seo astan ceire réalt tá se galanta tá se suite go díra ag bun a nearagail cógar a dagún luiche agus tá go leor éisina in sin tá lionsnéha an agus tá béala na galanta an agus bar agus a léhédí sin mar sin dúéis galanta sin ihe de bhirt an astan na cuairte agus béle tróna. In na dhéis sin tá leor úr an fintain de brún la bunch an chléir fásta díriche scéal léir val farse leor galanta agus mar a bhí mar réit in é ma bhí tú ag flaáil na héan agus tú peliú ar a chartan siúgan bit a geirí bidir an leor seo léú go leor leor áolas le foiil in sa leor sin mar sin tá cúptain leor sin is tí in sa fácha se fásta agus ar náide na tílénse tílénaí galanta de thuid mhéirí aigí in sa fácaiste agus tá muid thune é tílénaí le de thuid mhéirí aigí a bhrannú ar bhirt a le fásta mar sin dhéanam muid an tarann sin i mura ar an chléir agus an cheiste tugam daobh maidín inniu na cén ball le farin is sliga ar a bás an snéhaí Mona McSharry nas ma bhí se bh géisiart go cura lom ó háisiúid thugma an freagra agus mé a man cáinte mar sin cén ball le farin is sliga ar a bás an snéhaí Mona McSharry chuige hína chuige chuige trí a never checks a háachta céir an lí a háachta háachta RNAG a thurig tús de háachtart ma tu de geirí chuir se a tóis is na sé condai ever WhatsApp an chléir náid a háachta seart náid a trí a dó chuige chuig a chuige chuig heglaid gliach ar an gahéitiúil náid a seart céir an lí chuig trí hína dó a céir a céir agus buir scéalta ag RTE.iev nóra ní rahalí ar a checks bre lua fi a bomitú ní a dé a nóra d'ir si dún luiche an freagra Nóra bheith sin tóise le ní, ag dúirt sí an gcuir sibh ainm a lána baní ghin agus a farcéile Tommy a fós sa chúirt a neri agus a tatart na bhála go láthaniúr leis a chiad bhlíon pósta a chéilirú gur tú ainm sa chúiste sa háta. Bháil beidir go gur muid na hainm na hasin na seasa háta se go gúil si de chéilirú agus tá sí géirí ar an ainm Nóra Frank Connell a thuir sa háta fósta a tá sí tuair freagran le ní. In óra, cai tú freir an leniu a chóirt, mar sin ceistú leniu cén balla farin a slíga ar a bás an snéhaí Mona McSharry. Lam ó hamar in a nuair tinniu agus spin breir hí mar is gré, mairad í an lein, má dín waid a jwairad.
1: Má dín waid, Michelle.
0: Waidad, da dín dain yin tín fáclil sin?
1: Rútu a nechin,
0: a nechin in sa Cherbia.
1: Loznitsia, tón.
0: Loznitsia. Loznitsia.
1: Sina.
0: Galante. Yeah. Mae'n jebel yn cherbi a sylwyr yn ys. Las Nietzsche, un ta mai agos yma'r y dwi'n smai Sean o dwi'n. Nes y wairad, sgil ti nwy ar ty yn leiniw agos e. An tíra tis plánala, tan tíra tis plánala, an tuarisgal ar vásúnacht chynchur chimpalarta agus an tordú cani eigentí sin omlan bíl. Ta sa fál si nhú e cúrlea conda yunangal dan vala glas a tabar tíhe ag an varna svor agus ar náia seo dolhan cyn.
1: Sheveshel tan togra sho a mas na dogri tarisrach agus chimplat a smó a teg an chóla condai nes vi galor prosesh chóla chan foblir siúl agin chóla condai la pobl na hetcha la rinch blianta la húnri talún pobl eitchile an adihe pobli kólachti rachdula agus a pwerchiche liaswara ille fwin togra sho nes bei tri has a siart punchi cui kilometr dan vala glas sho arbert adir balugan ngal agus bella fe agus bis a cyrifadur o lihyd la Casan Siúl agus Rian Rohiachta. Teis a barti eis yn y parcala, eis yn y dacharysari agus eich a chwrw'r ffwel yn yr ffeidio la dini gol yr hiw la di eigsile. Byn bala ŵr sio cangl ti ffosta la tri wonsgol roeddwch o'r eich yn y tasdol ni sewel ti agus ni slenchil yr ffwel da ffwesti agus da heili. Bys a cangl ti ffosta la heis yn y etchile, eis yn y sport, siw yn airacht agus eis yn y tarasacht roeddwch chi alun yr noi ag ymysio ni sfosig dini ffwelad leis yn y heis yn y sio agus tarig sŵl gogorwyr tŵs leis y togra seo sa bhlenga bhíla sa fís a hágta ba seo lig ag bre ar a bhíniu a bhéar fáil don togra. Cynse tar ag súlga mé bont as tí móra, bont leis a togra seo dan phobal eitil, dan tarasarat agus dan chimpalat agus. Sgus brecha seo níos mó díní, ba jir bhé a gala maha hiúl agus a grohiacht agus ar náia gynnyana seo níos mó cuartari valú gudín chantar. Mar sin a bhe seo Bé prósás cóliachain ile ar na plána na Jerry seo ar siúlaigh an chóla condai ón lún siúgan an seachtú le déag da bhí lúnasa.
0: Bacchamuid na léirí tuarascal da hod airgrid in nhé gyda bhí swai hart an bhí a bair riau. Máidir le cuart ó fáinil i réine. Wairad!
1: Sé, wel, lóra conrithar letra mwyrt i nhw dyfyr ysgidóra yn awr siar awad yn maid i nhw gystwyr tragol nís mô eilif na mwyrt i fi riau rifer ar fáinil i réine dy wer y wantar de economiacht a wanyan lafa nes hannig mar a dwrtu ni pwnt i cehar fwn gyd da ynyf na tira o ynyf greinia y miwl y miliana nes dwrt mair tinio dyfyr gyr chorn na ffegri sio intas môr ar mar ar noi yn ar ôl namsir chymaisyn hart yn sio a dwrt a gwl sysyn integrau hae hen agos er dwi tacar ar lŷn yn unig te y cor panel greinia sydd hannig gwych tihe dwrt a gwl bont as di môr bont leis na panel greinia sio agos lwys an jontas y te chor o'r ffwel agos yn CAI yn eich jontas da 1800 euro. Dwi'r tra gyrdio'r nhw ledw ar y jontas sio o gael 1800 euro gy 1800 euro gys gyr chor bydger dan CAI medw i enw ar y jontas sio gyher ydyn nes lys yn chas ys y te yr lletr has agos chas ag ol yn erdio le yn ei le agos dwi'r tra gymwyn hw bydger ni smod i ni tarif as nes wal Martinio dyfyr dy gyni o wal siarain ti'n ac yn y panel i reyni sio chrysia yr ydygus ysfeidio lof o chrysdaig tŵs, mae'r gol siawad ni sydd yn doesion nyr y ten o bryd enw ac yw'n sicher ddech. Mae'r sy'n dyrtio mae ten sbwes o gyd gyrfyw ei enw yn doesion i smo chrysdaig nyr y tetw cwrtŵs y lesion o bryd. Dyrtio gol yw as gretw ei enw ar na panel greu'n y siawr i hynnama agos dyrtio nyr hasi sysyn tri blian o'n grosio chrysdaig panel i fi cerchyd ffys cwig kilowatt agos gwyl sy'n yn ys erdi gyda'i cyrchyd siart was y cwig agos dwi'r tra gwysyn dyffer môr y gyda'i blianna mor sy'n dwi'r tra gwyldi'n i ffwel ni sent jig yn chylyfat y ffwylaher nyr y teisio dy gyg y lletrahas yr as leis yn ward y salwher lletrahas a chwrlio fi agos sy'n dwi'r tra gwyl sy'n bydger mwy sy'n la cwpl y blianna nes a mae hen sy'n ieni sy'n isle nes sy'n gyr chwr dy gyni nis mô bydger calori y chwrwysia agos y chwacht y chwnial i ydd hen yn eich y fe a i cyrraes y la bord fal
0: a hyrwng lach sy'n ienw e storol yn sy'n calori sy'n agos yn chwnial un ta mwy ie fi sy'n symud y geisart mor y dŵr tu ni ac ym y dynia mor yn dan irian achos lir gwyl bydger na wyl ni a gaeis a fe ho girian wyr sy'n y wairad wyl pan i'l gyrinia
1: Tama na sy'n ei sy'n ei gael am yr margin ffydyd a sy'n ei gael agos cae hyma e ysrw
0: Wel mae'n rhaid ma'n ymlaen di a geis siart le sy'n aglw a rwy'n mwyr ti'n o dyfyr dyrt mewn am hyn cae ma'r cysian sy'n gyfeith yma yr fyw dwi'n ei enw
1: Sy'n
0: ei Mae'n sy'n be mwyr ti'n ei hagen agos o mwyn yw'r ei Mae dyn
1: ni
0: can sy'r wyr ti'n be mwyr ti'n cwrt o lasgyn ni môr o wyr ti'n Un ta mwyr ti'n mil y bwychas a sy'n fe lyn sin o hamre na nuirte.
2: Scéalta éitiúla, díní éitiúla. Tá sé bhí géisteacht na buir scéalta.
0: Agus dúr Liam a tá géisteacht lom ar maidí na bhisel, bhí len orú éirena o cunne ag an téile fásta, bhí muid a bhála faoi spéir chrom scamala agus sin mar a bhí seo a bhás. Well, o cunne could be ar an na fárse, bhí seo dalí rud a bí a eichel ac a dogmuid fádur go rí a seo harafa daraha gair war sin copla bomate agus go rí a seo galerí sin orú na gréine a bhí o cunne. Nes cuig a hí na cuig a cuig a trí an ever checks just sahern lel modamor sanover agus ar náia bín le mór acu ar chroch na níu agus bí sin a tarlú a ríist im líana ná fhormad teachtar ar tisteawa Rúri McMonagall Rúri tasúlas am gólta gomai é gen si dún gomai a pádirín ar e ar chroch na níu ag a trí chlog just sahern le il mod a mór san óir mar sin matéis a fhárt bín ócad gálanta in sin ar chroch na níu trí chlog just sahern cuigi hína cuigi cuigi trí pácas sin na seartanya la brannu ar eis Ulster Awain in Moira, Ehe Loshin de Varcha Nasan the Kurcha Gisbele Trinona, Cope de Lorur and Tin de Brun and Gaelic, Agus Lerval Farste, Agus Fasta, Tileni de Hodge Veriagi, Agus in Shin Bay Berchala, Igfal Tileni de Hodge Veriagi in Moira Fasta, Agus in Hesh, a Togum Dave Ermaji, na Kin Balafarin Ishliga, Erbas and Snewi, Mona McSharry, Quigahin, a quick a tree. And Dr.

0: go meire fokulskri shot neting shini ainu ach shachs aber salat an yovo gedukt hat meire fokul gut ags wie kolun an range wie to kolunchen famous queen mit aber in skilt wie dis nicht für den nachhel in dis gerne nachhele könnte kon die is alte jogge runter wie gute wurde so lanchi der reiger skrische mal hoppen wie sich bei alben wie stravo rade ges frage fe home rule wie frage fe volatier na halben wie frage meoler ho meoler eringale kags litriert na gale kags marshal aus frage een mood als maar zo'n davrichen dertig jaar zoch eer op de ene niet of ze liever gaan rocken.
1: Wil je niet staan? Ta fijn green ja, ta na hassel. Ta rode maar zo'n na kwilst schuidelig ga het schrijven niet.
2: Niet als je heen hollar nog een scale naar ire.
3: En je zo kasser is.
2: Schorud nachra een tahiege eer. Wie zei algedine hart zich is een kasteel dine. Pobl Norwan se hen lob, mar sin fi se ffolwm, fi se ra, wel, Sean chi yw yn y dyn y sio, ni hi sgeil warti ni chai yn y ta, lenin siach daim yn sio, a sgeil winter yn Espanya, winter yn y Franken o Cibay. Mar sin, fecham wyd yn chi a dayan yn seil sin a faimer, agos yn darca, agos natur mi o ta, ac yn chydys mo, nil se hen se sgeil, ta se gyrra yn rydnw sio o chryniwl. Agos ta sin special sin yn chi yn yarn se sin.
1: Rinne sé gáilíor taistil, scríf sé gáilíor fúi chrúsí politiacht in ghne héile gáhíl. Fí sé éidóch sach gomá fúi gáli in a héile nair dálí in an gáiltacht a freisin. Kent hann chara dimmer an taistil sin ar fáad gápan tú ar na crúi hestaní in a lemí tse plé, gáhárid chrúsí politiacht.
2: Tá sé spéisiúl gúl cár hagar sega de chrúsí politiacht a rihin an turis, lúan sé mar hamplit nur tá sé sa vrank gúil Stalin héis was, lúan sé gwyl dechtori ffos on Sysbon agos y Bortingale. Bi siad hwrt cwrs ar hir y fi Fwychanus yn General Franco o'n gogo carra y le. Ni ogan se yn y cwrs i consbwys ych sy'n y leatif. Lwyn se gwyl siad on. Ach, sylwm gwrw se yn on rwydiela ecol chwma. Ce gwrw cwrs i tromchwys ych o politiach dy tarlw sy'n seil. Fi rwydiela on, rwydi na chwaith se. Agos Is dóigh go mór an rud aige agus gneach sé chun tarbhó go raibh sé an rudaí eicáil cineál daoine eicáil nósnaí eicáil nach raibh feicí aige cheana agus mar sin bhí ábhar nua aige le bheith scríobh faoi le bheith smaoine faoi agus is dóigh nuair atá scríneorcha héadóchasach faoi chórsaí agus a bhí ó caian sna chuigadaí ba mór an rud é sin go raibh sé an taithí nó sin a thiúirt leis agus leas a bhaint aiste.
1: Cén stádas a thuair a ghó mar Is daar litsicht taistil na gaelge?
2: Sílim gwyl na ruddi a skrif se chod tawachtach le rudda baile a skrif an gaelge. Vi dina ele rive agus da ia a chugas i tira ele. Ach sílim gwyl mion ele hegge an chui ar a se saasta an tahi a fór se na tira se a chyrt leis agus a chyrin yul an gaelge an sever ach a gira sort Máchna bod a chuid héna dhéanana ar an rud a chonig sé agus lei sin a chur anniuúil. Agus tá scríneoach seo agus ag trá gá héal ar édóchas faoi chuirsaí scríneoachcht agus chuirsa réige gá bhúla go minic. Sin gur thug sé deisó sin a bhaintá a chumas mar scríneor agus ar nó leanse sin lean a sin gur scríb sé colún réalteach an Irish Times a bheit trí bliana. Mar sin chuirann an séthir seo tús le Cynnal rei ele yn y chwyd sgrinio'r a fe a cwpl y bîn ar eich oma.
1: Gap yn tŵg o'r cwys a fel yna'r nyr sy'n ys mŵw testyl nhw'n ar sgrif sy'n ys mŵw fwy'n chwyd testyl?
2: Wel, sgrif sy'n chwyd zwa fi hwg sy'n cwrt cwpl y bîn i eisyn ar yn ostr ag sgrif sy'n fwy sy'n hwyr sy'n cwrt ar yn rŵs agos yn hir gys rhywns bîn yn ei ta. Dog sy'n cwnt y spesial ar sy'n yn ei hwg sy'n cwnt na chwyl ffail sy'n gohomlan ys trwy na chwyl. Ach, i gwni, Vi an taistil seo mar chuid gá intin mar a dheirra. Bhí sé gónaí, nuair bhí sé caint ar chórsaí, fiú nuair bhí sé caint ar rudaí in éir an déadach sé iadda a chur a gomparáid le rudaí a hárla i dtíra eile agus a bhí feicí aige. Mar sin tá mió níos idirnáisiúnta ar a chuid scríneoirt a leog agus is chuid bhaid an thús le sin an méid taistil a rinne sé héin.
1: Is dóigh go níos mó scríf agus ráite faoi hithir fiction wartí ní chain, ná faoi éon údar eile sa teanga réilge a tosaí bhá scríf míle go leir bliainochan. Díirin go leor gan an líos litera ar a stór íntach focal, agus ar a chumas an teanga réilge arbort agus a haibhdú le freastal lena charakter éagsúla tá crothaí chu gléanach sin aige.